0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
6: Ekokom.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
11: Ladíte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 17. června. Jak se zapsat do dějin? Někdo se o to snaží, seč může, a za pár let se na ní stejně zapomene. Jiný zůstane v paměti lidstva dlouho po svém pozemském životě. Právě takový umělec na nás čeká v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme Svatební pochod, pátou část hudby, kterou složil Felix Mendelssohn Bartholdy ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Gewandhaus Orchester Leipzig vedl Ricardo Schei. Jsou 7:04, za chvíli na nás čeká Antonio Vivaldi, pochopitelně jen zprostředkovaně, a to díky souboru Los Romeros, ale také dalším hudebníkům, jako je třeba Alan Caxton anebo Denis Vigey. Uslyšíme totiž třetí část koncertu Hámol pro 4 kytary, smyčce a basso continuo. A ještě předtím vám prozradím, kdo je onen člověk, kterým se dnes budeme zabývat, respektive kterého si připomeneme v ranním vysílání. Je to slavný umělec, vynikající skladatel, ale také klavírista Igor Stravinský.

Dozněla třetí část koncertu H-moll pro čtyři kytary, smyčce a baso continuo Antonia Vivaldiho. Máme 8 minut po 7 hodině, za chvíli hudba Antonína Dvořáka a presto z jeho české svity D-dur. Hrát nám bude Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. My se ale také dnes vypravíme ven a tak nás zajímá počasí. Dnes ráno bylo poměrně slunečno a teplo, ale přes den bude v Praze převažovat oblačno, ojediněle s přeháňkami. Večer by mělo ale dojít k ubývání oblačnosti. Odpolední teploty budou už ale o něco vyšší než ty včerejší. Budou se pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia.

Slyšeli jsme Presto z české svity de dur, pátou část finále. Furiant nám hrála Pražská komorní filharmonie, když se ještě tak jmenovala a kdy ji řídil Jiří Bělohlávek, její zakladatel. Dnes je to Prague Filharmonia. 7 hodin 15 minut, 7:45 a za chvíli hudba filmová od Thomase Newmana. Uslyšíme ukázku z filmu Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994. Na vás ale čeká možná také cesta do práce, a to možná i vozem, tak pozor, v Čínské ulici je hlášena dopravní nehoda.

0: Klasik Praha.
1: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na

0: rádi servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 1 D dur klasické Sergeje Prokofjeva. A byla to hudba, kterou nám hráli berlínští filharmonikové pod vedením Seiichi Ozawy. 7 hodin 26 minut a 17. červen. Právě v takový den podle gregoriánského kalendáře se narodil Igor Fjodorovič Stravinský, slavný moderní skladatel 20. století. Jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších skladatelů onoho století, které jsme někteří z nás také prožívali. Tento vynikající skladatel byl i dirigentem a vynikajícím klavíristou a také kvůli všem těm porivům ve 20. století měl jak francouzské, tak i americké občanství. Narodil se do hudební rodiny, oba rodiče zpívali, ale viděli v něm spíše právníka. Možná proto, že oba byli tak trochu namočeni v umění a věděli, jak je těžké se v tomto oboru prosadit. Ale za to, že jim Igor Stravinský slíbil, že studovat práva bude, mu dovolili, aby ve volném čase studoval i hudbu. Byl totiž hudebně nadaný, i když rodiče kvůli jeho technickým nedokonalostem při hře na klavír od dětství spíše spatřovali jiného člověka než umělce. Ale naštěstí si Igor prosadil ono studium vedle studia práv a měl vynikajícího učitele Nikolaje Rimského-Korsakova.

Slyšeli jsme skladbu Tomáse Luise de Victoriim. Ave Maria nám zpíval vokální soubor Tiburtina Ensemble pod vedením dalšího skvělého souboru, instrumentálního souboru Capella della Torre. Společně vydali pak desku, na které zazněla i tato pěkná skladba. 7 hodin 31 minut. Za chvíli se přesuneme do baroka, zaposloucháme se do Alleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Předtím ale zabloudíme do 20. století, protože v něm působil Igor Stravinský, o kterém se dnes bavíme. Jeho velkým štěstím bylo to, že si jistý Sergej Djagilev poslechl v Rusku jeho skladbu, která se Sergej Djagilevovi velice líbila, a protože měl čich na úspěch v zahraničí, především ve Francii se svými ruskými balety, pozval Igora Stravinského ke spolupráci a vznikly z toho 3 úchvatná díla. Pták ohnivák, Petruška a Svěcení jara. Tato zajímavá událost Svěcení jara roku 1913, kdy měla premiéru tato krásná hudba, tak se zapsala do dějin jako největší, možná největší skandál v hudbě a především v hudbě taneční, protože právě to, jakým způsobem pojal Igor Stravinský hudbu, která je spojena s rituálem, s jarními rituály, které předvedli Rusové ve Francii, byla jednak zaskakujícím momentem pro všechny diváky a hudebníky, ale posléze ukázala hudebníkům další možnost vývoje hudby.

0: Doznělo Aleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla, zpíval nám soubor Scholars Baroque Ensemble a dopěl 7 minut po půl osmé a my se ještě jednou vracíme k Igoru Stravinskému, který se narodil 17. června roku 1882. Právě dnes si jej můžeme připomenout ostatně jako vlastně každý den, neboť jeho hudba je obsáhla, bohatá a proměnlivá, což některé příznivce Stravinského trochu mátlo. Pozdější autoři hudby však poznali jeho všestranný jazyk jako velmi důležitý pro rozvoj moderní i modernistické hudby. Důležité bylo to, co slyšeli právě na premiéře Svěcení jara. Kvůli své avantgardní povaze a později také novátorství, tak změnil Igor Stravinský způsob, jakým skladatelé chápali rytmickou strukturu. A sám vlastně vytvářel hudbu podle toho, jak ji cítil, což vedlo některé životopisce k tomu, že jeho tvorbu rozdělili do tří období. Ruské období, ve kterém se věnoval hudbě inspirované ruským folklorem, neoklasicistní období a potom seriálové období, hudba ovlivněná serialismem od Arnolda Schönberga, jeho 12-tónovou technikou. Ať už šlo o jedno nebo další období, vždy ta hudba je něčím charakteristická právě novátorským stylem Igora Stravinského. Nyní se zaposloucháme do baletní svity pro orchestr Pulcinella a uslyšíme gavotu, která nám připomene ono prostřední období a hrát bude Pražský komorní orchestr.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Igora Stravinského jsme si připomnělo ukázkou z baletní svity pro orchestr Pulcinella, a to v podání Pražského komorního orchestru. Je 7 hodin 43 minut a nás za chvíli zajímá hudba Tarquinia Merulli. Posuneme se opět hlouběji do historie. Soubor La Cetra Baroque Orchestra pod vedením Andrea Marcona nám zahraje skladbu Merullovu Ballo detto Policio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme ukázku z opery Porgy a Bess, jazzového díla George Gershwina. Zpívali nám Cynthia Hayne a Willard White za doprovodu Londýnské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. A ještě nám zbývá do 8. hodiny jedna skladba, která nás k ní přivede, a to je africký tanec, tedy čtvrtá část africké svity Samuela Coleridge Taylora.

0: Dozněl africký tanec, čtvrtá věta v africké svity hrál Samuel Coleridge Taylor, ten by orchestr vedl určitě krásně, ovšem nám hrál soubor Čineke pod vedením Kevina Johna Eduseje. Je 7 hodin 59 minut, za chvíli tedy zprávy a po nich také hudba Jana Antonína Lossiho. Uslyšíme hrát soubor Ensemble pod vedením Martiny Pastušky a také soulisty Jana Čižmáře, Martinu Pastušku a Krištofa Firuluse.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do České republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, v němž se zmiňuje mimo jiné ukrajinský pokrok na bojišti v posledních měsících a hovoří o nové dynamice. Při rekonstrukci Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží byly odkryty v kulturním prostoru původní malby zeměkoulí ukryté pod symbolikou komunistického ROH. Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu, začala loni v létě a potrvá do jara 2029. Vrátí interiérům historické budovy její původní podobu. Zmizí například strop odbavovací haly v jižním křídle, čímž opět vznikne otevřený prostor se secesně zdobeným stropem. Sloužit bude cestujícím, kteří se do něho dostanou i bez bariéru novými výtahy z jižního podchodu. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě může být až 27. Na horách však jen 17 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 všem. Nyní už se zaposlouchejme do staré hudby Jana Antonína Lossiho.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla hudba hraběte z Lozintálu Jana Antonína Lossiho, který byl českým loutnistou a skladatelem barokního období. My se zaposlouchali do šesté části jeho koncerta a duro pro loutnu, housle, violu da gamba. Hráli nám Jan Čižmář, Martina Pastuška, Krištof Virlus a doprovázel soubor Ensemble Martiny Pastušky. Je 8 hodin 5 minut, za chvíli z Turandot Giacoma Pucciniho slavná arie Nessun dorma v podání Jonase Kaufmana. Předtím ale ještě přehled dopravních nehod, které komplikují provoz v Praze. Jedna se stala v Čínské ulici, další je hlášena z ulice na Balkáně. Buďte opatrní rovněž v ulici k Barandovu a pozorní také v Černokostelecké ulici.

0: Slyšeli jsme Nessun Dorma, árii ze třetího dějství opery Turandot Giacomo Pucciniho. Hrál nám orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papana a doprovázel tak Jonase Kaufmana. Nyní doprovodí naše ranní chvilky tvorba Edvarda Grieka a umění Alice Sáry od. Její hráčské umění se předvede ve svatebním veselí v Trollhättanu.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To bylo svatební veselí v Trollhaugenu Edvarda Grieka v podání Alice Sáry od je 8:45 a my budeme teď poslouchat tvorbu dámské skladatelky Rachel Portman, ostřílené tvůrkyně filmových melodií a jedna z nich právě teď zazní, pochází ze snímku Emma.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 120

0: Potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz
9: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla třetí část koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrál nám Giuliano Carmignola a koncerto Köln a dohráli 5 minut před 9:30. My se k 9:30 teď prozníme s hudbou Edvarda Elgara. Uslyšíme 9. část jeho variací na originální téma Enigma s názvem Nimrod, tentokrát v podání vídeňských filharmoniků pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Slyšeli jsme devátou část variací na originální téma Enigma Edwarda Elgara. Jmenuje se Nimrod a hráli vídeňští filharmonikové pod vedením Johna Eliota Gardinera. V následující chvíli se zaposloucháme do hudby Nicoli Porpory, italského skladatele, který působil v 18. století a který byl vlastně rozeným Neapolčanem a tam v tomto městě také uspěl ve 22 letech při své první zakázce, hned se svojí první velkou operou Agrippina. A podařilo se mu také zlomit dominanci Alessandra Scarlattiho, který byl oblíbeným autorem v Neapoli. Ten totiž na chvíli musel odcestovat z Neapole a právě v tu chvíli, kdy nebyl přítomen v tomto městě, Nicola Porpora uvedl své dvě opery a tak získal ještě více příznivců než v období, kdy musel s Alessandrem Scarlattim soutěžit o přízeň. My se teď zaposloucháme do jeho instrumentální podoby, do podoby jeho díla, koncert pro violončelo a orchestr G-dur. Z tohoto pěkného kousku uslyšíme čtvrtou část. Hrát bude Joseph Crouch a doprovázet soubor The English Concert pod taktovkou Harryho Picketta.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla čtvrtá část koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Nicoli Porpory. Hrál nám Joseph Crouch a soubor The English Concert vedený Harrym Bicketem. 8 hodin 35 minut a přichází za námi trochu volnější skladba od Roberta Schumana. Zaposloucháme se do klidnější arabesky C-dur. Hrát nám bude George Lee.

Slyšeli jsme ukázku s kritikou oceňovaného alba Movements amerického klavíristy George Lee, který se narodil v roce 1995. Teď jsme slyšeli v jeho podání arabesku C-dur Roberta Schumana a dozněla 3 minuty před 9:15. Zaposloucháme se v následujících chvílích do další hezké melodie, tentokrát od Bohuslava Martinů. Zazní předehra pro orchestr v podání České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Klasik Praha.
1: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
5: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme pastorální píseň o lásce a jaru z Shakespeareovy komedie Jak se vám líbí. Byla to skladba Ernsta Johna Morna, a to anglického skladatele, který byl ovlivněný lidovou hudbou a tvořil ve 20. století. Zpívali nám Caroline Sampson a Roderick Williams a doprovázel je Joseph Middleton. Je 8 hodin 55 minut a nás ještě čeká setkání se sonátou pro flétnu a čembalo od Christiana Friedricha Ruppeho. Rád nám budou Wilbert Hazelzet a Tiny Madhod, třetí část.

0: Wilbert Hazelzet a Tini Madot nám dohráli třetí část sonáty pro flétnu a čembalo Christiana Friedricha Ruppeho. Dohráli těsně před devátou. Nyní už je 9 hodin a to je čas pro Ondřeje Fischera, který vás provede dnešním dopoledním vysíláním. Filip Sichra vám přeje pěknou středu.
1: Jsme Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, je teď 10 minut po 9. hodině 17. června, posloucháte Rádio Klasik Praha na frekvenci 98,7 prostřednictvím internetu nebo v digitálním vysílání DAB+. Také nás můžete poslouchat ve svých mobilních telefonech skrz mobilní aplikaci, kterou si můžete zdarma stáhnout na našich webových stránkách klasikpraha.cz. No a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás jako obvykle touto dobou zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání zahájila právě hudba Ludwiga van Beethovena, curišský Tonhalle Orchestr nám hrál druhou část autorovi páté takzvané osudové symfonie C-moll. Dále nás čeká hudba Camille Saint-Saënse, bude to presto z klavírního koncertu číslo 2, pak také třeba hudba Bedřicha Smetany, hudba anglická, Haydnova, Dvořákova nebo filmová hudba Johna Williamse a samozřejmě i skvělí interpreti, mezi nimiž budou v této hodině třeba basbaritonista Adam Plachetka, soubor The English Concert, klavírista Víkingur Olafsson a celá řada dalších. To vše tedy zazní na frekvenci 98,7 už v nejbližších minutách a já vám přeji příjemný poslech.

0: Na Klasik Praha zazněla teď energická třetí věta z druhého klavírního koncertu G-moll Camille Saint-Saense. Solo na piano hrál Andrew von Oyen, americký pianista, často spolupracující s orchestrem Prague Philharmonia, který ho doprovázel i na této nahrávce pod taktovkou svého šéfdirigenta Emanuela Vioma. Orchestr Prague Philharmonia mimochodem právě včera 16. června odehrál poslední orchestrální koncert své letošní sezóny, kde byl také solistou klavírista, byl to pianista Stephen Huff, a pak můžete tedy orchestr Prague Philharmonia slyšet během léta i na různých festivalech, třeba na Smetanově Litomyšli, kde vystoupí v rámci programu 23.6. to budou Smetanovy operní sbory, a také pak na gala večeru 2. července doprovodí světoznámého pěvce Bryna Tervela. No a pak ještě budou vystupovat během léta i na festivalu v Českém Krumlově, například program 17. července, kde bude k slyšení Korsakovova Šeherezáda. No a také ještě zahrají v rámci festivalu Krumlov program, který tam bude proveden v pátek 24. července, a kde zazní houslový koncert D-dur Johannese Brahmse, ale ve světové premiéře třeba také nová skladba, kterou pro festival Krumlov složil klavírista Tomáš Kačo. Tak to budou tedy nejbližší koncerty Prague Philharmonia během letošního léta na festivalech Smetanova Litomyšla a festivalu Krumlov. No a my budeme pokračovat v našem dopoledním programu teď známou anglickou lidovou melodií. Je to píseň Scarborough Fair, která tedy byla proslavena zejména popovou dvojicí Simon a Garfunkel v 60. letech. My si ji poslechneme v instrumentální úpravě, kde zazní violončelo a kytara. Zahrají nám violončelista Sheku Kane Mason a kytarista jménem Plinio Fernandez.
1: Hello, this is Sheku Kane Mason and you are listening to Radio Classic Prague.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Potisk trička, bilabel.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Je 9:30 a svižná polka z prvního dějství Smetanovy opery Prodaná nevěsta zazněla teď v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou někdejšího šéfdirigenta pražských symfoniků Jiřího Bělohlávka. Pražští symfonikové mimochodem dnes a zítra odehrají dva poslední orchestrální koncerty této sezóny. Bude to v obou případech tedy ve Smetanově síni obecního domu dnes i zítra od 7:30 večer. No a na těchto koncertech pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Tomáše Netopíra pražští symfonikové zahrají Beethovenovu 6. pastorální symfonii a spolu s Pražským filharmonickým sborem a solisty pak provedou evropskou premiéru první francouzské verze opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimek. Tak to budou koncerty symfonického orchestru FOK dnes a zítra ve Smetanově síni obecního domu. No a pak třeba také můžete 23. června, což bude úterý, jít na koncert pražských symfoniků do sadu na Vyšehradě, kde zazní Brahmsovy Uherské tance, výběr z tohoto cyklu a rovněž Dvořákova 9. symfonie e-moll, takzvaná Novosvětská. No a my budeme pokračovat opět v našem dopoledním programu hudbou barokního skladatele Henryho Purcella. Poslechneme si úryvek z jeho pohádkové opery The Fairy Queen, Královna víl, a to v podání freiburského barokního orchestru.

Tak to byla ukázka instrumentální hudby z barokní opery The Fairy Queen, Královna víl, od anglického skladatele Henryho Persla. Hrál nám Freiburský barokní orchestr a dále se zaposloucháme v našem vysílání do krásného Brahmsova intermeza e-moll ze Sedmi fantazií. Je to jedna ze skladeb, které si vybral islandský pianista Víkingur Olafsson na své album vydané před 4 lety s názvem From Afar, z daleka nebo z povzdálí, což je album, kde hraje tedy osobní výběr svého nejbližšího repertoáru, který ho umělecky utvářel, ve dvou verzích. Skladby jsou nahrány jak na koncertní křídlo, na prvním ze dvou CD, tak i na pianino na druhém CD. No a my si poslechneme tedy tuto Brahmsovu skladbu právě ve verzi pro pianino. Hraje Víkingur Olafsson.

Je 10 minut po půl desáté a toto byla Brahmsova krásná skladba Intermezzo e-moll z cyklu Sedmi fantazí opus 116. Na pianino nám ji zahrál islandský pianista Víkingur Olafsson. Na letu mám hudbu Josefa Haydna, část z jeho působivém mše d-moll zvané Nelsonova, což je tedy mše, kterou Haydn napsal během napoleonských válek a věnoval ji tomuto anglickému admirálovi, kterého objevoval. Uslyšíme nahrávku souboru The English Concert, bude to závěrečná část Donna Nobis Pacem, no a pak ještě Dvořákova symfonická hudba nebo také třeba filmová hudba Johna Williamse zazní už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu SEAT Auto Jarov.
4: Jsme jediný oficiální prodejce vozu SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 9:55 a toto byla symfonická hudba Antonína Dvořáka z jeho symfonie číslo 8 G-dur, někdy přezývané anglická, podle země, kde tato symfonie byla poprvé vydána tiskem. Jsme teď poslouchali první větu a tu nám zahrála Česká filharmonie, vedená svým současným šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Byla to ukázka z alba vydaného u příležitosti Roku české hudby a zároveň tedy v roce 120. výročí Dvořákova úmrtí v roce 2024. No a Českou filharmonii můžete slyšet v blízké době třeba 24. června na tradičním open air koncertě na Hradčanském náměstí, který tedy v tu středu 24. června přesně za týden proběhne od 8:45 večer a zazní tam americký program Gershwin, Bernstein, Korngold, hudba Alfreda Newmana a také Largo z Dvořákovy novosvětské. No a my budeme pokračovat teď filmovou hudbou Johna Williamse. Poslechneme si jednu z raných prací pro televizi od tohoto filmového skladatele. V roce 1970 John Williams složil hudbu k britské televizi adaptaci známého románu Jana Eyrová. No a téma z této jeho televizní hudby teď zazní v úpravě pro flétnu, violončelo a klavír. Hrát nám budou Sara Andon, Cecilia Can a Simone Pedroni.

Jsou 3:50, zpíval nám basbaritonista Adam Plachetka, v jehož podání jsme teď poslouchali známou muzikálovou píseň Old Man River, tedy Stařec řeka, což je muzikálová píseň pocházející z muzikálu Loď komediantů od Jeroma Kerna. Ve filmovém zpracování tohoto muzikálu tuto píseň zpíval známý černošský basbaritonista Paul Robeson, který ji proslavil. Ovšem má ji v repertoáru celá řada, tedy zpěvá disponujících hlubšími hlasy. No a Adam Plachetka nám ji teď zpíval za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. A Adam Plachetka se muzikálovému žánru věnuje stále, protože ve Státní opeře tady v Praze například v příští sezóně hned na začátku v září a v říjnu stvární titulní roli v muzikálu Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street. O této muzikálové roli si také povídal s kolegou Ivanem Dlaskem v pořadu z archivu osobnosti, jehož byl Adam Plachetka minulý týden hostem. Pokud jste tento pořad nestihli, tak si ho můžete ještě ze záznamu poslechnout třeba na našich webových stránkách nebo v podcastových aplikacích. No a my v našem programu teď pokračujeme hudbou Camille Saint-Saënse. Tentokrát to bude houslový koncert číslo 1 A-dur. Koncert, který tento francouzský skladatel napsal pro legendárního španělského virtuóza Pabla Sarasátého, kterému tehdy bylo pouhých 15 let. No a nám tento Saint-Saëns koncert zahraje solista Ruggero Ricci, doprovázený symfonickým orchestrem z města Cincinnati.

Houslový koncert francouzského skladatele Camille Saint-Saënse, koncert A-dur, který původně vznikl pro houslistu Pabla Sarasateho, jsme poslouchali teď v podání Rudgera Ritchieho, solisty, kterého doprovodil symfonický orchestr z amerického města Cincinnati. Máme teď minutu po čtvrt na jedenáct, no a dále si poslechneme Chopina, jednu ze tří mazurek opus 56, bude to ta třetí, a zahraje nám ji pianista Maurizio Pollini, kterého si také s touto nahrávkou připomeneme.

6. Na Klasik Praha se věnujeme nejen filmové hudbě, ale někdy také hudbě z počítačových her. No a v loňském roce vyšla nejúspěšnější česká počítačová hra, které se za první rok od vydání prodalo celosvětově několik milionů kopií. Jmenuje se Kingdom Come Deliverance 2. Odehrává se ve středověku, no a my si poslechneme ukázku tedy ze soundtracku k této počítačové hře, který vytvořil skladatel Jan Valta.

0: Klasik Praha.
1: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 lety, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků?

0: Kůči luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Je Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Antonia Vivaldiho, byla to třetí část z violončelového dvojkoncertu G-dur. Sóla hráli Julien a Jiaxin Luitvebrovi, doprovázení komorním orchestrem Evropské unie pod vedením Hanse Petra Hofmana. Dále si poslechneme nahrávku komorního sboru Martinu Voices, vedeného Lukášem Vasilkem. Tento sbor natočil v roce 2023 album oceněné i hudební cenou Anděl se skladbami Benjamina Britna. No a my si poslechneme teď část z Britnovy skladby Hymn to Saint Cecilia k poctě svaté Cecílie na slova básníka W.H. Odena. Je to skladba, která vznikala v období druhé světové války, no a Briten ten měl ke svaté Cecílii blízký vztah, mimo jiné i proto, že na svátek této světice patronky hudebníků 22. listopadu se narodil. Takže část z této Britnovy skladby k poctě svaté Cecílii nám teď zaspívá sbor Martinů Voices, no a pak třeba také ještě hudba Ludwiga van Beethovena. Finále z 9. houslové sonáty zvané Kreutzerova zazní už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

Poslouchali jsme Beethovenovu slavnou houslovou sonátu číslo 9 A-dur, takzvanou Kreutzerovu, ovšem v úpravě pro housle a komorní ansámbl místo klavíru. No a třetí větu z tohoto Beethovenova díla v tomto aranžmá nám zahrál houslista Nemanja Radulovič, doprovázený komorním souborem Double Sans, neboli dvojsmysl, což je soubor, který tedy Nemanja Radulovič založil a který má srbsko-francouzské obsazení. No a dále si poslechneme opět v poklidnějším tempu skladbu anglického autora Frederika Delia, která se jmenuje Akvarel číslo 2. Zajímavostí této nahrávky je, že anglický komorní orchestr dirigovat bude Benjamin Britten, který byl sice jenom velmi příležitostným, ale údajně velmi dobrým dirigentem. Tak pojďme si teď poslechnout, jak velký britský skladatel diriguje hudbu jiného britského skladatele. No a pak třeba také hudba Felixe Mendelssohna nebo Bedřicha Smetany zazní tady na Klasik Praha ještě před 11. hodinou.

Lenkově tvorbě dlouhodobě věnuje pod vedením svého uměleckého vedoucího a dirigenta Adama Victory. Nám teď zahrál část ze Zelenkovy skladby Miserere de Mol. Pokračovat budeme hudbou filmovou. Francouzský skladatel Alexandre Desplat a jeho hudba, kterou složil pro film režiséra Wesse Andersona s názvem Fantastický pan Lišák, bude nám hrát pařížský orchestr pod taktovkou samotného autora. No a pak ještě třeba také hudba Giacoma Pucciniho, Clauda Debussyho, Richarda Strausse nebo Wolfganga Amadea Mozarta na vás čeká v našem programu už v nejbližších několika minutách.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme rozhovor Větru s mořem, co by část ze tří symfonických fresek Moře Claude Debussyho. Daniel Barenboim řídil štátskapele Berlín. A teď už tu máme 14. hodinu, vy posloucháte Radio Klasik Praha a čeká nás předehra k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme operu Gesangspielu s názvem Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Colin Davis řídil štátskapele Dresden. Je 7 minut po 14. hodině a nás teď čeká jedna z 5 komorních skladeb, kterou napsal Giuseppe Verdi, původně pro hlas a klavír. Budeme teď poslouchat úpravu pro klarinet a orchestr. Ruben Gazarian řídí Württemberský komorní orchestr Heilbronn a na klarinet hraje Sharon Kamm.

Poslouchali jsme jednu z pěti komorních skladeb Giuseppe Verdiho, které původně napsal pro lidský hlas a klavír. Nám ale lidský hlas nahradil klarinet, který ovládla nádherná klarinetistka Sharon Kam, a společně s ní nám hrál Wittenberský komorní orchestr Heilblom, který je řídil Ruben Gazarian. Máme 12 minut po 14. hodině a co je teď před námi, je to Sergej Prokofiev a jeho houslový koncert číslo 1 D-dur. Poslechneme si druhou větu z Carco.

Tak to byla druhá věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Poslouchali jsme Filharmonii Oslo, kterou řídil Klaus Mikele, a na housle hrála mezinárodně úspěšná nizozemská houslistka Janine Jansen. Nás teď čeká filmová hudba, máme tu film Pýcha a předsudek, filmová adaptace klasického románu Jane Austenové, kdy hlavní roli znázornila Keira Knightley. V roce 2005 k tomuto filmu hudbu napsal italský filmový skladatel Dario Marianelli. Hraje nám Jean-Yves Thibaudet.

0: Klasik Praha.
1: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup

To byla slavná píseň Toreadora z opery Carmen George Bizeta. Julius Rudl řídil londýnskou filharmonii, zpíval basista Samuel Raimi, mezzosopranistka Claire Paul a sbor ambroziánské opery. A pokud nemáte žádný program na 23. června, což je úterý příštího týdne, vyražte v 19 hodin a 30 minut do Vyšehradských sadů. Open air koncert se vstupem zdarma, tam totiž odehraje Fok a zazní Antonín Dvořák, jeho 9. symfonie. Vyšehrad je posvátné místo, kam se našinec vydává při slavnostních chvílích. Není divu, že Smetana svůj geniální cyklus básní zahájil právě na Vyšehradě. Poprvé se sem pražští symfonikové vydali v červnu roku 2024 ke svým 90. narozeninám. Byla to mohutná slavnost, blízké setkání hudebních druhů. Po druhé ve svých dějinách Fok přeletí na křídlech z obecního domu do Vyšehradských sadů v červnu roku 2026, tentokrát na křídlech Dvořákových. Se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem provede orchestr další ikonický opus, staroslavnou novosvětskou. Kromě Foku a Tomáše Netopila se ještě můžete těšit na moderátora Ondřeje Havalku, tedy 23. června v 19 hodin a 30 minut. Fok na Vyšehradě. A nám teď zahraje Guarneri Trio Praha první větu z klavírního tria G-moll Bedřicha Smetany.

Tak to byla první věta z klavírního tria G-moll Bedřicha Smetany, kterou nám zahrálo Guarneri Trio Praha. Další skladbou je svita z baletu Fancy Free Dance Variation Leonarda Bernsteina. Erik Stern řídí Orchestra of St. Luke's.

Taneční variace ze svity z baletu Fancy Free Leonarda Bernsteina. Erik Stern řídil Orchestra of St. Luke's. My se blížíme k 15. hodině, tato bude za 17 minut. Jaká hudba nám ještě vyplní tento čas, tak bude tu Joaquin Rodrigo, Josef Haydn, anebo teď Holubička ze svity Ptáci od Torina Respighiho. Josef Vlach řídí Pražský komorní orchestr.

0: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
7: Jsme Klasik Praha.

byl vyjáno i Richard Carr, první věta z Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga, kterou jsme ovšem poslouchali v aranži pro tipl a orchestr. Tipl je tradiční kolumbijský nástroj, taková vícestruná sopránová kytara, a hrál nám na ní kolumbijský hudebník Juan Manuel Araque Rueda. Vojtěch Spurný pak řídil jeho českou komorní filharmonii v Českých Budějovicích. Před námi je poslední skladba před 15. hodinou a to je smyčcový kvartet G-moll Josefa Haydna. V podání souboru Cut Your Mosaic si poslechneme čtvrtou větu.

Poslouchali jsme Tokatínu od Kláry Šumanové, na klavír hrála Michaela Gellius. Jsou 3 minuty po 15. hodině a na Radio Klasik Praha jsme tady otevřeli další vysílací hodinu. Před námi je Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Poslouchali jsme druhou větu Largo ze symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii. A pokud si chcete tuto skladbu poslechnout celou a ještě se nadýchat čerstvého vzduchu a navštívit magické místo, tak se v úterý 23. června vydejte na Vyšehrad, kde Novosvětská zazní v podání pražských symfoniků s jejich dirigentem Tomášem Netopilem. Uvedou kromě Novosvětské ještě výběr z uherských tanců Johannesa Brahmse. Můžete se těšit také na moderátora Ondřeje Havelku. A teď se můžete těšit na první větu ze symfonie B-dur Františka Xavera Richtera. A po Häkkinen řídí Helsinský barokní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Potisk trička, byla byl CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme téma z filmu Hunger Games, Síla vzdoru, část první. Téma z amerického dystopického dobrodružného filmu podle úspěšné knižní trilogie pro mládež spisovatelky Susan Collins. Hudbu psal držitel ceny Grammy 8x nominovaný na Oscara James Newton Howard a nahráli ji filharmonici města Prahy, které řídil Ben Palmer. Na housle hrála Esther Abrami. Hudební festival Ludvika van Beethovena v Teplicích právě vstupuje do svého 61. ročníku a koná se od 28. května do 25. června. Tento prestižní festival klasické hudby pořádá Severočeská filharmonie Teplice na počest slavného skladatele, který v Teplických lázních pobýval v letech 1811 a 1812. Letos festival celkově nabídne 21 koncertů v 10 městech Ústeckého kraje. A já bych vás ráda pozvala na závěrečný festivalový koncert, který proběhne 25. června v 19 hodin v Domě kultury v Teplicích. Na programu je vals Scherzo od Petra Iliče Čajkovského, koncert pro dvoje housle a smyčcový orchestr D-moll Johanna Sebastiana Bacha a houslový koncert D-moll Jeana Sibelia. Účinkují houslisté Maxim Wengerov a Sung Min Cho a Severočeská filharmonie Teplice, kterou diriguje Petr Vronský, tedy 25. června v 19 hodin Dům kultury v Teplicích. A my tu teď máme třetí větu Scherzo Furiant ze symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka. Marek Štrincl řídí soubor Muzika Florea.

Na Rádiu Klasik Praha dozněla třetí věta ze symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme ukázku ze souborné nahrávky Dvořákových symfonií, které pořídil soubor Muzika Florea, které řídil Marek Štrincl. Další skladbou je Badinage z Musique de Cour Jeana France. Na flétnu Roman Novotný, housle Jiří Pospíchal, klavír Ivo Kahánek.

Musique de cour, tedy dvorní hudba, tak to je slavná skladba od francouzského skladatele Jeana Frase z roku 1937. Odráží autorův typický neoklasicistní elegantní a hravý styl. My jsme poslouchali čtvrtou větu Badináš a to na flétnu nám hrál Roman Novotný, housle Jiří Pospíchal, klavír Ivo Kahánek. A teď tu máme duchovní hudbu, je tu Johann Sebastian Bach ve spojení s Charlesem Gounodem, Ave Maria, na housle hraje Anne-Sophie Mutter, na klavír Lambert Orkis.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
6: Jsme jediný oficiální prodejce vozu SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Jsme Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha nám dozněl uherský tanec číslo 9 e-moll Johannesa Brahmse. Londýnský symfonický orchestr řídil Neeme Järvi. Teď tu máme českou hudbu, smyčcový kvartet Petra Ebena. Druhou větu nám zahraje kvarteto Martinů.

Poslouchali jsme smyčcový kvartet Petra Ebena z roku 1981, inspirovaný Komenského knihou Labyrint světa a Hraj srdce. Z tohoto kvartetu nám zněla druhá věta a hrálo kvarteto Martinu. Poslední skladbou v této hodince pak bude třetí věta ze čtvrté symfonie F-moll Petra Iljiče Čajkovského. Vladimír Válek řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze.

0: Tak to byla ukolébavka od skladatele a klavíristy Adama Zkoumala. Název skladby Berses odkazuje ke stejnojmenné kompozici Frederika Chopina, kterou je inspirováno. Poslouchali jsme tak ukázku z debutového alba klavíristy Jana Čmejly s názvem Přezkoumáno. Je 6 minut po 16. hodině a nás čeká novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát novou nahrávku dirigentky a sopranistky Barbry Hennigan, která byla letos rezidenční umělkyní festivalu Pražské jaro a návštěvníci jejich koncertu nepochybně mají její mimořádné výkony stále ještě v živé paměti. Tato kanadská umělkyně často spolupracuje s göteborskými symfoniky, před ním švédským orchestrem, s nimiž natočila nové album věnované americké hudbě. Vyšlo 22. května u vydavatelství Alpha Classics a jmenuje se An American Dream, tedy americký sen, příznačně s otazníkem. Najdeme na něm například skladby George Gershwina, svitu z opery Porgy a Bess, Arona Coplanda, takzvanou taneční symfonii, nebo Richarda Rogerse, jehož valčíková skladba The Carousel Waltz inspirovala obal celého alba, na němž se skví poněkud otloučený a do zlověstného nazelenalého světla zahalený kolotoč. Ve světové premiéře je zde též natočena svita At the Fair, tedy na pouti, kterou z melodií různých amerických autorů společně sestavili a upravili Barbara Hennigan a jazzový a muzikálový hudebník Bill Elliott. Vyrůstala jsem v úžasu z Ameriky, ale dnes už jsou mé pocity spíše nostalgické. Tímto repertoárem jsem chtěla vyjádřit obdiv ke skladatelům, kteří si díky své kreativitě a hůževnatosti dokázali vytvořit doopravdy vlastní hudební jazyk, vysvětluje dirigentka. Jako hudební ukázku si poslechneme třetí větu z Copelandovy taneční symfonie. Göteborské symfoniky diriguje Barbara Hennigan.

Dozněla nám třetí věta z taneční symfonie Aarona Coplanda. Poslouchali jsme Göteborské symfoniky, které dirigovala sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. A poslouchali jsme tak ukázku z nového alba, které tato umělkyně vydala u Alpha Classics a jmenuje se An American Dream. A byla to naše novinka týdne. Teď tu máme téma z filmu H2S, film z roku 1969, což je italská sci-fi komedie, a hudbu k této komedii psal Ennio Morricone, ten také řídí Mnichovský rozhlasový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu Allegro Manon Troppo z koncertu pro violončelo a orchestr Josefa Bohuslava Ferstra. Jakub Hruša řídil Pražskou komorní filharmonii, na violončelo hrál Jiří Bárta. Taneční centrum Praha zve na představení Bolero, které se uskuteční 25. června od 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Program propojuje čtyři choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem celého večera je člověk, jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k ostatním lidem i k okolnímu světu. Hudební podklad dvou choreografií připomíná významná výročí světových skladatelů George Bizeta a Maurice Ravela. Součástí večera je rovněž choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky s textem Michala Horáčka, doplněná o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana, které přednáší herec Vladimír Javorský. Můžete se tedy těšit na jedinečné propojení tance, hudby a poezie. Interprety večera jsou členové souboru Balet Praha Junior. Nenechte si tedy ujít v divadle Na zábradlí. Představení Bolero 25. června od 19 hodin. A teď tu máme hudbu Antoana Boezeta, Naše duše volné a šťastné, hraje nám soubor Le Poème Harmonique, který řídí Vincent de Maistre.

Dozněla nám hudba z pera Antoina Boezeta, francouzského skladatele raného baroka, který působil na dvoře Ludvíka 13. Hrál nám soubor, který založil loutnista Vincent Demestre s názvem Le Poème Harmonique. Teď tu máme klavírní koncert pro levou ruku a orchestr D-dur Maurice Ravela. Z tohoto díla zazní druhá věta Allegro. Andris Nelsons řídí Bostonský symfonický orchestr a na klavír hraje Song Jin Cho.

Tak to byla část druhé věty z klavírního koncertu pro levou ruku a orchestr D-dur Maurice Ravela. Maurice Ravel tento koncert napsal v letech 1929 až 1930 pro pianistu Paula Wittgensteina, který v první světové válce přišel o pravou ruku. Nám tento koncert zahrál vítěz Chopinovy soutěže z roku 2015, jihokorejský pianista Song Ching-cho, společně s Bostonským symfonickým orchestrem, který řídil Andris Nelsons. A teď tu máme druhou část ze smyčcového sextetu, který je předehrou ke Strausově poslední opeře Capriccio. Na housle hrají Reno Capison, Christoph Konz, na violu Gerard Cossé, Veronika Hagen a na violončela Julia Hagen a Clemens Hagen.

0: Klasik Praha.
1: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali třetí větu z koncertu pro sopraninovou, zobcovou flétnu a basso continuo Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Virtuozity Praga na sopraninovou, zobcovou flétnu Jiří Stivín a na čembalo Jaroslav Tůma. Co nás čeká po 17. hodině, která je tu už za malou chvíli, tak například Žik ze svity svatého Pavla Gustava Holsta, také koncert pro dva klavíry a orchestr Jana Nováka, či podzim ze čtveraročních období Antonia Vivaldiho. Tuto hodinu pak uzavřeme kavatínou z divertimenta pro smyčcové kvarteto Ervína Schulhofa. Hraje nám Krása kvartet.

0: To byla Cavatina z divertimenta pro smyčcové kvarteto od Erwina Schulhoffa, avantgardního meziválečného skladatele, který zemřel na tuberkulózu v koncentračním táboře ve Wilsburgu. Jeho hudbu nám nahrál smyčcový kvartet Krása kvartet a poslouchali jsme tak ukázku z jejich debutového alba. Teď je přesně 17 hodin a my otevíráme další vysílací hodinu na Rádiu Klasik Praha. Je tu Žik ze St. Paul Suite Gustava Holsta.
1: Tohle je Klasik Praha.

Dozněl nám Žik, co by úvodní část ze svity svatého Pavla Gustava Holsta. Hrál nám London Concertante Chamber Ensemble. A teď tu máme Jana Nováka, českého skladatele, klavíristu, básníka, milovníka latiny a také bratrance pěvce Richarda Nováka. Poslechneme si od něj koncert pro dva klavíry a orchestr, konkrétně zazní druhá věta Andante. Na klavír budou hrát Dora Novák-Wilmington, dcera Jana Nováka a Karel Košárek. Tomáš Netopil řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Poslouchali jsme druhou větu Andante z koncertu pro dva klavíry a orchestr od Jana Nováka. Tento koncert měl premiéru v roce 1955 a odráží dojmy Jana Nováka z pobytu v Americe, kde se mimochodem setkal například s Bohuslavem Martinu či Aaronem Coplandem a načerpal vlivy jazzu. My jsme poslouchali nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. Na klavír hrála klavíristka, která vystudovala Juilliard School u Rudolfa Firkušného a nyní vyučuje na Hochschule v Mnichově. Je to dcera Jana Nováka, Dora Novák-Wilmington, společně s ní vynikající český klavírista Karel Košárek. Je 12 minut po 17. hodině a nás teď čeká La Caccia z koncertu číslo 3 F-dur z podzimu ze čtveráročních období Antonia Vivaldiho. Posloucháme soubor Europa Galante, který řídí Fabio Biondi.

Rázem jsme se ocitli na podzim, což je třetí část ze čtvera ročních období Antonia Vivaldiho. Poslouchali jsme soubor Europa Galante, který řídil Fabio Biondi. Věrné milování, tak to je duet z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A máme tu ikonickou dvojici Gabrielu Beňačkovou a Petra Dvorského za doprovodu České filharmonie, kterou řídí Zdeněk Košler.

0: Klasik Praha.
1: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme preludium číslo 3 George Gershwina. Na klavír hrál Karel Košárek. Představovat Magdalenu Koženou není potřeba nikde na světě. Vynikající mezzosopranistka je v současnosti na vrcholu skvělé kariéry, naplněné hudbou od baroka až po současnost. Čerstvá držitelka ceny Antonína Dvořáka, kterou obdržela spolu se svým manželem Simonem Rattlem, je rezidenční umělkyní letošního ročníku Dvořákovy Prahy. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha letos přináší 19. ročník a uskuteční se ve dnech 5. až 23. září. A hned první recital Magdaleny Kožený ji představí v poloze, která je blízká jejím moravským kořenům. Představí v něm písně několika autorů. Všichni se inspirovali lidovou tvorbou. Dva z nich, Leoš Janáček a Béla Bartok, byli dokonce profesionální folkloristé. Zvláštností programu je 6 písní od Sergeje Rachmaninova, který se v nich obrací k tradici ruského romansu, tedy sentimentální písně oblíbené v městských salonech. Mezi oběma polohami je pak rozkročen Antonín Dvořák, zatímco u Janáčka, Ervína Šulhofa a Bartoka se lidové inspirace projeví jako univerzální síla odolávající času. Nenechte si tedy ujít koncert 7. září od 20 hodin v Rudolfinu ve Dvořákově síni. Vystoupí Magdalena Kožená a klavírista Kirill Gerstein. Za 5 minut bude 17:30 a vás teď čeká třetí věta z koncertu Es dur pro violu a orchestr Karla Friedricha Zeltra.

Tak to byla třetí věta Rondo un poco moderato z koncertu S-dur pro violu a orchestr Karla Friedricha Zeltra. Od violy řídil The New Dutch Academy Simon Murphy. A my si teď vyslechneme první větu z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 D-dur Camille Saint-Saëns. Lloyd Froman řídí orchestr Radia Luxemburg, na klavír hraje Gabriel Taquino.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 D-dur Camille Saint-Saëns. Louis de Froment řídil orchestr Rádia Luxemburg, na klavír hrál Gabriel Taquino.
1: Klasik Praha.
2: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
8: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Jsme Klasik Praha.

Dozněla nám čtvrtá věta presto z violončelové sonáty číslo 7 d-moll Giovanni Benedetta Platiho, benátského barokního skladatele a hoboisty. Na violončelo nám hrál jihoafrický violončelista Abel Selaucue a poslouchali jsme ukázku z jeho debutového alba Where is Home. Na albu najdeme také další barokní skladby, jako je Bach nebo Platy, inspirované africkou hudbou. Před námi je teď Bárka na moři z cyklu Zrcadla Maurice Ravela. Na klavír hraje Beatrice Rana.

0: Radio Klasik Praha jsme se právě teď houpali zlehka na moři. Dozněla totiž skladba s názvem Bárka na moři, která pochází z klavírního cyklu Zrcadla z pera Maurice Ravela. Na klavír nám hrála Beatrice Rana. My máme 18 hodin na Radio Klasik Praha, jsou pro vás připraveny další pro dnešní den už poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Média, která podporovala bývalou maďarskou vládu premiéra Viktora Orbána, mají po květnovém nástupu nového kabinetu premiéra Pétera Maďara finanční problémy. Například portál Pesti Srácok propustil všechny zaměstnance. Deník Maďar Nemzet propustil polovinu zaměstnanců s tím, že od srpna bude vycházet jen jednou týdně. Kriminalisté evidují od začátku roku už téměř tisícovku incidentů spojených s agresí ve školách. Ve třetině případů šlo dokonce o trestné činy, nejčastěji v podobě nebezpečného vyhrožování. Převážně se jich přitom dopustili děti na základních školách, až pětkrát více než středoškoláci. Dánsko vyšle na podzim do Lotyšska přibližně 850 vojáků, kteří v rámci posílení východního křídla NATO vystřídají dosavadní švédský kontingent. Dánský ministr obrany Jeppe Bruus uvedl, že nasazení je součástí snahy spojenců odstrašit Rusko a posílit bezpečnost. A nějaká kulturní zpráva. Metronom Festival Prah se v roce 2026 k jubilejnímu 10. ročníku přesune z okraje Stromovky, kde se konal od roku 2016 do areálu letiště Letňany. Na festivalu vystupují tradičně čeští i zahraniční interpreti a letošní kulatý ročník proběhne v termínu 19. června až 21. června a tahákem bude zejména zpěvák Nick Cave. A jaké bude zítra počasí? Jasno až polojasno, přechodně oblačno a v horských oblastech výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Tak to byly poslední zprávy. Nás teď čeká hudba Johanna Sebastiana Bacha.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme úvodní větu z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Mary Paraia řídil Akademii svatého Martina v Polích od klavíru. Co nás na Radio Klasik Praha čeká dnes večer? Máme středu, takže tu máme hudbu Stříbrného plátna. V 19 hodin vám Nikola Bojčev představí projekty a hudbu Filipa Glase, protože ten v lednu 2027 oslaví 90. narozeniny a oslavy tohoto významného skladatele a jeho životního jubilea začínají už letos v červenci. Ve 20 hodin tu máme pak koncert bez smokingu. Dnes bude znít klavírní trio G-moll Bedřicha Smetany a klavírní trio číslo 2 Esdur France Schuberta v podání tria Bohemo. A ve 22 hodin repríza hudba podle kalendáře Martina Klausová se bude věnovat Johanu Svensnovi, protože letos 14. června jsme si připomněli 115. výročí jeho úmrtí. To bylo Radio Klasik dnes večer a Radio Klasik teď. Je to druhá věta z koncertu pro housle a orchestr D-moll Jeana Sibelia.

Poslouchali jsme druhou větu z koncertu pro housle a orchestr D-moll Jeana Sibelia. André Preven řídil Pittsburgh Symphony Orchestra, na housle hrál Itzhak Perlman. A teď tu máme vals z Divertissement Jeana Jacquesa Iberta. Christopher Warren Green řídí Londýnský komorní orchestr.

Poslouchali jsme vals z divertismentu Jacquesa Iberta. Christopher Warren Green řídil londýnský komorní orchestr. A teď tu máme téma z filmu Králova řeč, film z roku 2010 s hudbou Alexandra Despla.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.

0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla pátá píseň z cyklu 10 písní z roku 1894 na slova z knihy Žalmů v překladu Bible Kralické, které napsal Antonín Dvořák. Jeho biblické písně, které svou premiéru v orchestrální verzi měly historicky na prvním koncertě České filharmonie pod taktovkou Antonína Dvořáka 4. ledna roku 1896. Bože, bože, píseň novou jsme poslouchali v podání České filharmonie a byla to poslední studiová nahrávka Jiřího Bělohlávka, zpíval basista Jan Martiník. A my tu teď máme romanci z divertimenta pro smyčcové kvarteto Ervína Schulhoffa. Hraje nám Krása kvartet.

Poslouchali jsme romanci čtvrtou větu z divertimenta pro smyčcové kvarteto, které napsal avantgardní meziválečný skladatel Erwin Schulhoff. Pocházel z německy mluvící rodiny, zemřel na tuberkulózu v koncentračním táboře ve Würzburgu. Jeho divertimento nám hrál Krása kvartet. Kukačka a Slavík, tak se říká koncertu F-dur číslo 13 Georga Friedricha Händla. Budeme poslouchat druhou větu.

Tak to byla druhá věta Allegro z koncertu F-dur číslo 13 Georga Friedricha Händla, které se také říká Kukačka a Slavík. John Tynč řídil Händlův festivalový komorní orchestr, na varhany hrál Johann Aratore. A teď tu máme koncertní parafrázy na husitskou píseň Ferenca Lista. Na klavír hraje Tomáš Víšek.

Poslouchali jsme koncertní parafrázy na husitskou píseň. Z pera Ferenca Lista na klavír hrál Tomáš Víšek. Poslední skladbou v dnešním podvečerním vysílání je Letní noc v Madridu. Michail Ivanovič Glinka. Keith Clark řídí symfonický orchestr Slovanského rozhlasu v Bratislavě. Letní noci nás teď budou opravdu čekat, tak se na ní těšme. Mirka Časarová vám přeje krásný večer.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
1: www.siegel.cz
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Jsme Klasik Praha.
14: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
15: Hudba stříbrného plátna.
13: Nejlepší filmové melodie.
16: Na Rádiu Klasik Praha začíná další hodina filmové hudby, kterou vás provedu já, Nikola Bojčev. Dobrý poslech. Dnešní díl věnujeme jednomu z nejvlivnějších hudebních skladatelů planety. Americký skladatel, klavírista a nestor minimalismu Philip Glass totiž zanedlouho oslaví 90. narozeniny. Začít nemůžeme nikde jinde než u přelomového díla, které definovalo Glassův filmový styl. Experimentální dokument režiséra Godfreyho Reggia Kojány Skaci Život v nerovnováze bez jediného slova komentuje moderní lidskou civilizaci, která se řítí do záhuby. Původně měl hudbu k tomuto vizuálnímu eposu skládat úplně někdo jiný. Když ale režisér Reggio tajně sestříhal první záběry přímo na Glassovu tehdejší koncertní tvorbu a ukázal mu výsledek, skladatel byl tak fascinován, že okamžitě souhlasil s exkluzivní spoluprací. Glassův hluboký sborový zpěv, varhany a zběsilá tempa dokonale ilustrují mraveniště moderních velkoměst.

Teď se přesuneme v pořadu Hudba stříbrného plátna do světa klasického hororu, ale trochu netradičně. Když studio Universal v roce 1999 restaurovalo slavný černobílý film Drákula s Belou Lugosim z roku 1931, narazilo na problém. Původní film neměl skoro žádnou hudbu, jen ruchy. A tak oslovili právě Philipa Glasse. Ten pojal tento úkol elegantně. Místo klasického velkého orchestrálního hororového doprovodu složil partituru pouze pro klavír a smyčcové kvarteto, konkrétně pro slavný Kronos kvartet. Chtěl se totiž vyhnout klišé tehdejších hororů a raději podtrhnout gotickou, melancholickou a lehce dekadentní atmosféru transylvánského hraběte.

To je hudba Filipa Glase ke Drákulovi z roku 1931. Vracíme se do 80. let k dílu, které mnozí kritici i fanoušci považují za vůbec nejlepší a nejkomplexnější soundtrack, jaký kdy Filip Glass napsal. Jde o stylizovaný životopisný film Mishima o kontroverzním japonském spisovateli a nacionalistovi Yukiovi Mishimovi, který v roce 1970 spáchal rituální harakiri. Sladit americký hudební minimalismus s hluboce tradičním japonským příběhem byl riskantní krok, který ale vyšel geniálně. Režisér Paul Schrader nechal Glase skládat hudbu pouze na základě scénáře, ještě předtím, než se vůbec začalo natáčet. Glass pro film vytvořil unikátní koncept, rozdělil hudbu podle tří různých rovin vyprávění.

Ladíte Rádio Klasik Praha, kde mluvíme o skladateli Filipu Glassovi. Pokud bychom měli vybrat jeho nejemotivnější a posluchačsky nejpřístupnější dílo, budou to bez pochyby Hodiny. Film sleduje osudy tří žen ve třech různých časových liniích, které spojuje román Virginie Woolfové. Sladit tři různé epochy a tři různé herecké hvězdy, Nicole Kidman, Julianne Moore a Meryl Streep, byl pro režiséra oříšek. Glassova hudba se stala tím hlavním tmelem, který tyto tři světy propojil do jednoho geniálního celku. Soundtrack získal cenu BAFTA a nominaci na Oscara a dodnes patří k nejprodávanějším albumům klasické hudby 21. století.

A na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se podíváme do Vídně na přelomu 19. a 20. století, kde se odehrává mysteriózní romance Iluzionista s Edwardem Nortonem v hlavní roli. Pro film o kouzelnících a optických klamech potřeboval režisér hudbu, která diváka znejistí. Hudbu, která zní tajemně a magicky, ale přitom nestrhává pozornost od samotných triků. Glass toho docílil tak, že svá typická opakující se arpeggia nechala hrát hluboké dřevěné dechové nástroje a tlumené smyčce. Vytvořil tak dokonalou hudební iluzi. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Ekokom.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
15: Klasik Praha.
16: Vítám vás, milí posluchači, u dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha, v němž se budeme věnovat komorní hudbě Bedřicha Smetany a France Schuberta, jmenovitě jejich klavírním triím, a hrát nám bude mladý český soubor Trio Bohemo. To bylo založeno v roce 2019 a jeho členy jsou houslista Matouš Pěruška, violončelistka Kristýna Vocetková a klavírista Jan Vojtek. I přesto, že jsou všichni členové z České republiky, setkali se až během studií v maďarské Budapešti a brzy poté se rozhodli vytvořit klavírní trio. První úspěchy na sebe nenechali dlouho čekat a tak soubor získal druhou cenu na prestižní soutěži Gianni Bergamo Award ve švýcarském Lugánu. Následně spolupracovali s italskou společností Le Dimore del Quartetto, která jim udělila cenu Soubor roku 2021. A následovala další ocenění, včetně například první ceny na mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v Rakousku a vítězství na Parkhouse Award v Londýně. Trio Bohemo také už debutovalo v prestižních koncertních síních, jako je třeba londýnská Wigmore Hall nebo Musikverein ve Vídni, i na festivalech jako Pražské jaro nebo Chent Festival Van Vlaanderen. Jejich debutové album z roku 2024 obsahuje jedno z nejpůsobivějších komorních děl Bedřicha Smetany, Trio G-moll, se kterým také debutovali v už zmíněné Wigmore Hall. Skvost české romantické hudby doplňuje ze světového repertoáru Trio číslo 2 Es-dur od France Schuberta, které patří ke skladatelovým posledním dokončeným skladbám. Smetanovo jediné klavírní trio a také oba jeho smyčcové kvartety patří k jedněm z nejsugestivnějších a obsahově nejhlubších skladeb romantické komorní hudby. A s ohledem na výstostně intimní autobiografický charakter mají tyto skladby výjimečné místo i v samotné skladatelově tvorbě. V případě klavírního tria totiž Smetana zvolil komorní nástrojové obsazení k hudebnímu vyjádření svého duševního rozpoložení poté, kdy 6. září 1855 zemřela ve 4,5 letech Smetanova prvorozená, mimořádně hudebně nadaná dcera Bedřiška. O 2 roky později se k dílu vrátil a podrobil je revizi, v níž podstatně přepracoval zejména první větu. Schubertovo klavírní trio číslo 2 S-dur pro klavír, housle a violončelo pochází z roku 1827 a stejně jako Schubertovo první klavírní trio je i trio S-dur poměrně rozsáhlejším kusem než většina klavírních trií té doby. Jeho provedení zabere téměř 50 minut. Zajímavostí je, že hlavní téma druhé věty bylo použito jako jeden z ústředních hudebních motivů ve filmu Stanleyho Kubricka z roku 1975 Barry Lyndon a v mnoha dalších dílech filmové kultury. Pojďme se tedy zaposlouchat do komorní hudby a věřím, že ve společnosti děl Bedřicha Smetany a France Schuberta prožijeme pěkný večer.
5: Koncert bez smokingu
14: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: V dnešním pořadu si připomeneme norského skladatele, dirigenta a houslistu druhé poloviny 19. a počátku 20. století Johanna Severina Svensena. Svensen se narodil 30. září 1840, takže v loňském roce tomu bylo 185 let od jeho narození. No a datum jeho úmrtí připadá na 16. června 1911, takže je to letos rovných 115 let. Johann Severin Svensen se narodil v Oslu, ale většinu života strávil v Kodani. Jeho otec byl učitelem hudby a tak je jen logické, že i Johann se v dětství učil hudbě. Hrál na housle a na klarinet. Po skončení školy se živil hraním v orchestru a podnikal příležitostná krátká koncertní turné jako houslista. Na jedné ze svých cest, bylo to v Líbeku, zaujal bohatého obchodníka, který mu umožnil studovat v letech 1863 až 67 na konzervatoři v Lipsku. Začal studovat u Ferdinanda Davida, ale problémy s rukou ho donutili přejít ke studiu kompozice, kterou pak studoval u Karla Reinekeho. Svá studia zakončil první cenou za skladbu. Ostatně už během studií Svensen hojně publikoval. Jeho první dílo, Smicový kvartet Amol opus 1, dosáhlo velmi záhy velkého úspěchu a tak rychle následoval Smicový oktet opus 3 a Smicový kvintet opus 5. Svensen byl považován za jednoho z nejtalentovanějších studentů na konzervatoři a jeho skladby získaly celou řadu ocenění a dočkali se mnoha veřejných provedení. Poslechněme si tedy teď na úvod našeho pořadu Svensenovy variace na norský lidový nápěv. Londýnský královský orchestr řídí Per Dreyer.

Po studiích se Svensson nejprve živil jako hráč v orchestru, ale záhy se začal věnovat převážně dirigování. Řídil orchestry v Paříži, v Lipsku, cestoval po Americe, Německu, Itálii, Anglii i Francii. V roce 1871 se v New Yorku oženil se Sarah Levet Schmidtovou, kterou potkal v Paříži. V roce 1883 byl jmenován šéfdirigentem orchestru Královského divadla v Kodani, kde pak žil až do své smrti. Manželství ovšem dlouho nevydrželo. Po 13 letech se manželé rozešli a Sarah se vrátila do Paříže. Ostatně jejich vztah byl už nějakou dobu velmi komplikovaný, zejména poté, co Svenssonovi manželka v roce 1883 v hněvu spálila jedinou kopii jeho třetí symfonie. V roce 1901 se tedy manželé rozvedli a hned několik dní poté se Svensson znovu oženil. Vzal si Julietu Haaseovou, s níž žil po celý zbytek života a měl s ní tři děti. Jedním z nich byl slavný dánský divadelní a filmový herec Eivind Johan Svensson. Mimo to měl skladatel ještě jednoho nemanželského syna z doby svých lipských studií. Vraťme se ovšem k hudbě a druhou ukázkou v našem pořadu bude jedna ze Svenssonových norských rapsodií, a sice číslo 2 opus 19. Trondheimský symfonický orchestr řídí Ole Christian Ruud.

Na Klasik Praha si dnes připomínáme letošní 115. výročí úmrtí norského skladatele Johanna Severina Svensena. Svensen byl za svého života v Dánsku i Norsku velmi úspěšný nejen jako dirigent, ale i jako skladatel. Přesto ale nedosáhl většího mezinárodního úspěchu a jeho skladby se nikdy nestaly součástí mezinárodního repertoáru klasické hudby. Psal převážně orchestrální skladby a jeho nejslavnějším dílem je Romance pro housle a orchestr opus 26 z roku 1881. K dalším jeho významným dílům patří řada čtyř už zmiňovaných tzv. Norských rapsodií z let 1867 až 1877 a dále tři symfonie, z nichž, jak už víme, se jedna nedochovala, a mnoho programních skladeb, dále také symfonických básní a převážně houslových koncertů. A přestože, jak jsem říkala, v dobách svých studií psal také komorní skladby, v kontextu jeho díla nemají velký význam a v pozdějším životě se komorní hudbě nevěnoval vůbec.

A to už zazněla na Klasik Praha Svensenova romance opus 26. Na housle hrál Josef Suk, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček. Na rozdíl od svého slavnějšího současníka a blízkého přítele Edvarda Hagerupa Griega lze o Svensenovi říci, že jeho předností byla především dovednost orchestrace než umění harmonie. A zatímco Grieg komponoval převážně pro menší instrumentaci, Svensen komponoval pro velké orchestry a soubory. Přesto Johann Svensen spolu s Griegem představuje norský romantismus na jeho vrcholu. Vzpomínku na něj a náš dnešní pořad uzavřeme čtvrtou z norských rapsodií opus 22. Hraje opět Trondheimský symfonický orchestr a řídí Ole Christian Ruud.